te slutil, trepetajuč. Že so se stresale moje duše peroti, že ti je hitela.